0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Get Fun.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Byla s miloučí, svetlem pochodní, a teď nesnesu tvoj žár.